0: Dagný Rádio 1.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Rádio 1.
1: Kuchan sladolí kajmí.
2: Pomladný Rádio 1.

0: These beautiful things that are.
1: Pomladni Radio 1.
2: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
3: Radio 1.
2: Kuchen sladolí kajmi.
4: Pomladni Radio 1.